takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou sněmi.

nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

si teď mou vizitku, ať víš, s kým máš.

vždycky začal žít až z večera, jak kýčovitej hit. Představ si to,

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakut?

Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio.

Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu.

0: Ashford and Simpson na signálu 2 minuty před 8. Po celé další osmdesátky třeba Madonna, Alphaville nebo Erasure. Ještě předtím Lucie Koldová přidá čerstvé zprávy a mrkneme na silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Na D2 mezi 11. a 13. kilometrem na trase Brno-Lanžhot potkáte sraženou zvěř na vozovce, respektive Ukrajinice, tak určitě projíždějte se zvýšenou opatrností.

0: 8. hodina a první přehled událostí je tady. Ode dnešních 19 do nedělních 11 hodin bude uzavřený pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů v ulicích k Austisu a k Zadní Kopanině. Ředitelství silnic a dálnic nahradí novými mosty, pod nimiž bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách, jehož uzákonění navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga, vláda patrně podpoří. Bilance obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostla na 5069. Dalších 16 740 lidí je zraněno a 17 907 je bez domova, uvedl podle agentury Reuters předseda tamního parlamentu Jorge Rodriguez. Počet obětí uváděný ve čtvrtek byl 4930, zatímco počet zraněných a vysídlených je už několik dní stejný.
1: Co se děje v regionu?
2: Sobota přinese začátek další tramvajové výluky. Tentokrát k zastavení tramvajového provozu dojde v nejvytíženějším úseku mezi Újezdem a Lazarskou. Výluka omezí provoz celkem 12 linek, které budou nejčastěji odkloněny, a dopravce zavede také dvě nové linky. Náhradní autobusová doprava ale zavedena nebude. Dopravní podnik doporučuje využívat metro. Výluka skončí 10. srpna. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
0: Estonskou rally rozjel nejlépe Finn Sami Pajari. Pilot Toyoty vyhrál všech 7 rychlostních zkoušek páteční úvodní etapy a vede o 14,7 sekundy před týmovým kolegou a loňským vítězem Oliverem Solbergem ze Švédska.
1: Signál rádio, počasí.
0: Podle meteorologů nás dnes čeká proměnlivá oblačnost. Ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnost částečně ubývat a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů Celsia. Zpravodajský přehled končí, hudební program pokračuje. Lucie Koldová vám přeje pohodové ráno se Signálem.
1: Signál rádio.
3: Je 8 hodin a 2 minuty, k tomu startuje víkend na Signál rádiu a krásné sobotní ráno už vám přeje taky Martin Čípa. Servírujeme to nejlepší z 80. let, Barbara Streisand nebo Joe Cocker, a taky se za chvíli podíváme tradičně do kalendáře, ať víte, jaký den vás dneska čeká. Tak hezký poslech.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.
4: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: 8 hodin, 14 minut k tomu, tohle je Signál Rádio Erasure a Sometimes. Dnes je sobota 18. července, svátek má Drahomíra a Drahomír, my vám přejeme všechno nejlepší, stejně tak narozeninovým oslavencům, mezi které patří taky americký herec Vin Diesel, který proslul hlavně díky legendární filmové sérii Rychle a zběsile. V Praze pak uplyne 135 let od zahájení provozu první elektrické tramvaje. Ve městě, a nejenom ve městě, ale taky v celé České republice, respektive na našem území v té době. Ale tou nejzásadnější informací pro dnešek jsou oslavy Mezinárodního dne zmrzliny. Startuju oslavy hned teď, klidně si bez studu běžte dát k snídani nějakou oblíbenou zmrzlinu, pokud jste milovníci tohoto sladkého osvěžení, stejně tak jako já a my všichni tady ve studiu. Takže Mezinárodní den zmrzliny, velké oslavy právě teď startují. Myslím si, že to počasí k tomu, i když nebudou takové pařáky, bude celkem vhodné. Víc o něm si řekneme za malou chvíli, taky vybírám další hudbu před námi Human League anebo Communards.
1: Signál Radio. To nejlepší z osmdesátek.

0: S vámi je Signál Rádio.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na koncert světové hudební ikony Diany Ross, která vystoupí už 29. července se svým In Motion Tour v plzeňském amfiteátru Lochotín. Nenechte si ujít její energii a nestárnoucí hity.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: Je to tak, tolik pozvání na pondělní soutěž. S vámi je Signál Rádio, před chvílí taky Madonna a Open Your Heart. Teploty venku už se blíží k 20, je celkem příjemně, ale během dne je třeba se připravit na lecos. Čekáme totiž proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami anebo bouřkami. K večeru má ale oblačnosti ubývat, takže grilovačka klidně může klapnout. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Na jihovýchodě Moravy bude tradičně tepleji a teploměry ukážou až 30. Za chvíli nabízím pozvánku do Hasičského muzea a vybírám taky další hudbu. Před námi Cher nebo Alphaville.
1: Signál Rádio. Posloucháte online
2: na signalradio.cz.

0: Posloucháte Víkend na Signál Rádio, tohle byli Bonnie M a těšit se můžete taky na Luci nebo Wem. Teď už pro vás ale mám pozvánku do historie hasičů. Pokud chcete vědět, jak se kdysi likvidovaly požáry nebo jakou používají techniku, zavítejte do Hasičského muzea. Více prozradí Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dámy a pánové, dnes bych vás rád pozval do Hasičského muzea. Pokud tedy uslyšíte tónovou kvintu, jste tu správně. V Přibyslavi nedaleko od Havlíčkova Brodu se v prostorách zámku nachází muzeum věnované místnímu hasičskému hnutí. Hasičské muzeum Centra hasičského hnutí v Přibyslavi vystavuje řadu historických exponátů, ale také současnou hasičskou techniku, pomůcky k hašení požáru a protipožární prevenci. Návštěvníci se zde v celkem 15 sálech mohou seznámit s nejstaršími způsoby hašení, rozvojem hasičských spolků od poloviny 19. století a vývojem hasičských stejnokrojů. Zájemci mohou zavítat i do síně mezinárodní spolupráce zemí CTIF, kde jsou k vidění hasičské stejnokroje z různých zemí světa. A to ještě zdaleka není všechno. V rámci regionální výstavy Přibyslavsko v bývalé zámecké kapli jsou pak ukázány archeologické nálezy, repliky husitských zbraní, kroje nebo staré předměty denní potřeby. Otevřeno je zde od dubna do října a prohlídky probíhají s průvodcem, takže se dozvíte jistě ještě více zajímavého. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Je v 8 hodin a 59 minut. Před námi další skvělé osmdesátky po celé, třeba Roxette, Blondie nebo Jason Donovan. Teď už ale do studia vchází taky Lucie Koldová, která přináší aktuální sobotní zprávy. Spolu se taky podíváme, jak to právě teď vypadá v provozu.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Bouralo se v Praze v ulici Michelská, a to ve směru k Vyskočilově. Tady potkáte čerstvou dopravní nehodu dvou osobáků, tak určitě počítejte s menšími komplikacemi. Jinak je provoz klidný, pokud budete vědět o čemkoliv dalším, určitě nám dejte info třeba přes naší mobilní apku.
1: Signál Rádio zprávy.
2: Čas běží, přehled událostí nepočká. Lucie Koldová vás vítá u přehledu aktuálního dění. Pojďme na to. Ministerstvo spravedlnosti nestihlo připravit systém pro vydávání dětského certifikátu. Ten budou potřebovat školy i organizace pracující s dětmi, například Junák, Pionýr nebo Sokol, aby mohli ověřit bezúhonnost svých pracovníků a vedoucích. Kvůli nepřipravenému informačnímu systému se ale spuštění certifikátu odkládá. Kvůli bouřce, která se přehnala nad areálem, přerušili v pátek večer festival Colors of Ostrava zhruba na hodinu program. Dva koncerty byly nejprve odloženy a posléze zrušeny. Další tři byly přerušeny nebo rovnou začaly později. Lidé se po upozornění pořadatelů na blížící se silnou bouřku schovali v budovách a pevných stanech. Zhruba od 21 hodin program pokračuje. Ukrajinský dronový útok na logistické centrum v Tambovské oblasti ležící jihovýchodně od Moskvy si vyžádal nejméně 7 obětí a 24 zraněných, uvedli dnes podle agentury AFP tamní úřady. Podle Ruska Ukrajina přes noc na moskevskou oblast vyslala více než 370 dronů.
1: Co se děje v regionu?
2: U Barandovského mostu se v pátek ráno částečně zřítila betonová plastika Rovnováha. Její trosky zasypaly cyklostezku i část vozovky. Nikdo ale nebyl zraněn a policie místo zajistila. Monumentální dílo stálo u mostu od roku 1990. Příčina zřícení zatím není známá. Plastika však byla dlouhodobě ve špatném technickém stavu a Praha připravovala její obnovu.
1: Sport.
2: Fotbalisté Francie a Anglie si dnes v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Oba celky se vzpamatovávají z hořké porážky v semifinále.
1: Signál Rádio počasí.
2: Dnes nás čeká převážně proměnlivá oblačnost. Ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky a také bouřky. Večer bude oblačnost částečně ubývat. Rtuť teploměru se bude pohybovat mezi 23 až 28 stupni. Na jihovýchodě Moravy dosáhne až ke 30 stupňům a v 1000 metrech na horách se bude pohybovat kolem 18 stupňů. Další zpravodajská relace je za námi. Přeji vám krásný sobotní den a za hodinu zase naslyšenou.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Je tu 9. a s ní dál ta nejlepší hudba na víkend ze Signál Rádia. Na start slíbený Jason Donovan a taky vás za chvíli pozvu na ranní vysílání, ve kterém můžete už od pondělka získat vstupenky na koncert jedné skutečně obrovské osmdesátkové legendy.
1: Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátých let.

0: Je 9 hodin a 11 minut, k tomu ladíte víkend na Signál Rádiu s Martinem. Tohle byl Nick Kershaw a I won't let the sun go down on me. Pozor, pozor, volám všechny milovníky diska. Světová ikona tanečních parketů Diana Ross totiž vůbec poprvé v historii míří do Česka. A vzhledem k tomu, jak dlouho jí to trvalo, je dost dobře možné, že taky naposledy. A vy můžete být u toho. Už 29. července vystoupí v areálu Přírodního amfiteátru Lochotín v Plzni a v rámci svého turné In Motion zaspívá ty největší hity za 60 let jejího záření pod diskokoulí na tanečních parketech celého světa. A to nejenom z těch solových projektů, ale taky určitě zazní i skladby, které naspívala se Supremes. Tak jestli chcete být u toho a navíc vstupenky získat v našem vysílání, tak určitě dobře poslouchejte celý příští pracovní týden, to znamená od pondělí do pátku, kde uslyšíte naši kvízovou hru Ano nebo ne, na tu už jste velmi dobře zvyklí, stačí dobře poslouchat, dovolat se včas do studia na číslo 910 260 910, no a ke vstupenkám už vede potom velice jednoduchá cesta, která spočívá ve zodpovězení jedné jediné jednoduché otázky. My vám moc držíme palce, doufám, že se vám to podaří. Celý příští pracovní týden budeme hrát o tyhle disco vstupenky, tak třeba to klapne hned na začátek. Rozhodně si dejte naše ranní vysílání a hru Ano nebo ne.
1: Signál Radio. To nejlepší z 80.

0: Za minutu bude 9:30, posloucháte Víkend na Signál Rádiu, tohle byl Elton John a You Gotta Love Someone. Míří k nám skandinávský vzduch, ten způsobuje proměnlivou oblačnost. Dneska čekejte taky přeháňky nebo bouřky, ale k večeru by mělo mraku ubývat a sobota bude ještě ve znamení letních teplot. Nejvyšší dnešní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 28 stupni. Šanci dosáhnout třicítek má pouze jihovýchod Moravy. Já už vybírám taky další hudbu, Maggie Reilly nebo Spandau Ballet už za chvilku.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Tohle je Signál Radio, Peter Kent a It's a Real Good Feeling. Cenový strop na paliva pro tento víkend stoupnul o pár haléřů, nastavení maximální ceny benzínu a nafty ale proběhlo úplně naposledy. Od pondělka se budou ceny řídit čistě situací na trhu a odborníci předpokládají zdražení, obzvlášť u nafty. Pokud tak dneska máte cestu kolem pumpy, vemte radši plnou nádrž, no a pokud vyrážíte na nějaký sobotní výlet, nezapomeňte si sebou přibalit taky Signál Radio, nejenom v autě na FM, ale taky v DAB Plus a na dalších místech vám můžou dělat společnost 80ky v naší mobilní apce. Pokud ji náhodou ještě nemáte, tak určitě stahujte, já už vybírám další hudbu, docela třeba UB40 a nebo Genesis právě teď.

0: 9 hodin a 57 minut k tomu, tohle je Signál Radio, taky UB40 a Can't Help Falling in Love with You. Po celé nás čekají další osmdesátky, mimo jiné Depešáci, taky Erasure a nebo Tina Turner, máte se rozhodně na co těšit. Teď už naproti mě usedá na židli Lucie Koldová a přináší čerstvé zprávy. Spolu se pojďme podívat taky, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál Radio, doprava.
0: Máme tady čerstvou nehodu a nebezpečnou situaci na silnici 53 u obce Oleksovice v okrese Znojmo. Tady došlo k nehodě dvou autobusů. Probíhají tady záchranné a vyprošťovací práce. Určitě počítejte s komplikacemi a zdržením a nebo se tomuto místu úplně vyhněte. Pokud budete vědět o jakýchkoliv dalších komplikacích, dejte nám info sem k nám do studia, třeba přes naší mobilní apku.

0: Je sobota 18. července a další přehled událostí je tady. Lucie Koldová vás zdraví ze studia Signál Rádia. V centru Prahy od soboty začíná několikadenní výluka tramvajové dopravy kvůli opravám tratí v ulicích Národní a Spálená. Změny potrvají do 10. srpna a dotknou se 12 tramvajových linek, a to včetně nočních spojů. Dopravní podnik zároveň zavede dvě dočasné tramvajové linky a noční přestupní uzel přesune z Lazarské na Karlovo náměstí. Pohádkový svět Tisíce a jedné noci v pátek zahájil 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. V zámeckých zahradách ožily příběhy krásné Šehrezády v podání egyptské sopranistky Fatmy Said. Letošní festival s podtitulem Labyrint příběhů přinese až do 8. srpna do historických kulis nejen jeho českého města přes 40 koncertů. Hladina Dunaje v Budapešti kvůli dlouhodobému suchu klesla téměř na 8leté minimum a zkomplikovala lodní dopravu. Některé výletní lodě zůstávají stát v přístavech a část plaveb musela být zrušena. Podle provozovatelů jde o stále častější problém, který souvisí s dlouhodobým poklesem vodních stavů.
1: Co se děje v regionu?
0: Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Life Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6000 diváků. Turnaj zahájí víkendová kvalifikace. Od pondělí se hraje hlavní soutěž. Finálové duely jsou na programu 26. července.
1: Sport.
0: Ve druhém kole golfového British Open se Lucas Herbert a Sam Burns postarali výkonem 62 ran o vyrovnání rekordu v historii turnajů kategorie Major. Australan Herbert dokonce útočil na historické minimum, ale na závěrečné jamce hřiště Royal Birkdale neproměnil pat ze zhruba metru a půl a po 9 birdie zakončil den s bogey. Životní kolo jej nicméně vyneslo do čela průběžného pořadí.
1: Signál Rádio počasí.
0: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu nás dnes čeká proměnlivá oblačnost. Během dne se přechodně místy vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnost částečně ubývat a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů. Další přehled událostí je za námi. Dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál Rádia.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: 10:02 k tomu, s vámi je Signál Rádio a bezva sobotní dopoledne i dál od mikrofonu přeje Martin Čípa. Za chvilku přidám jednu pozvánku, která voní benzínem a taky Itálií. Z hudby John Lennon nebo Tina Turner.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: 10 hodin a 13 minut k tomu, s vámi je Signál Radio a taky Martin, Yazoo a Don't Go. Jestli jste milovníky italského designu, jistě vás nenechává chladným ani Vespa. Tenhle ikonický italský skútr má silnou fanouškovskou základnu nejenom na jihu, ale taky u nás. Už 14. ročník srazu jejich majitelů a milovníků probíhá právě tento víkend, a to v Pražské Troji ve sportovním areálu u Vltavy. Hodinu popolední začíná řazení na spanilou jízdu, která bude jistě skvělou podívanou. Odpoledne a večer vás čeká taky doprovodný program a třeba i tombola. Tak vyrazte obdivovat ladné křivky s vůní benzínu na letošní Prago Vespa 2026. Ode mě za chvíli aktuální info o počasí, stejně tak výhled na zítřek, k tomu Michael Jackson nebo Erasure.
1: Signál Radio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Depeche Mode a Enjoy the Silence na vlnách Signál Rádia 2 minuty před 10:30. Počasí si s námi o víkendu bude trochu hrát, dnešek je ve znamení proměnlivé oblačnosti s přeháňkami, k tomu teploty mezi 23 až 28 stupni, na jihovýchodě Moravy pak má být ještě o 2 stupně tepleji. Zítřek potom bude zpočátku polojasný, na západě spíš oblačný až zatažený s občasným deštěm nebo přeháňkami a meteorologové varují také před bouřkami, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší nedělní teploty se potom budou taky různit. Na západě Čech čekáme 17 až 21, jinde 21 až 25, na Moravě a ve Slezsku dokonce 25 až 29 stupňů. Takže skutečně velké rozdíly. Ode mě další skvělá hudba na víkend, Ace of Base nebo Chris Isaak, už za chvilku.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál Rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál Rádio posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Rok 1985, Diana Ross a Chain Reaction. Jeden z nejzásadnějších hitů téhle osmdesátkové ikony, která 29. července zavítá poprvé do našich končin se svým In Motion Tour. Já připomínám, že vstupenky na koncert v areálu přírodního amfiteátru Lochotín v Plzni budou k mání i v našem éteru. A to příští týden od pondělí do pátku v naší ranní hře Ano nebo ne. Stačí pozorně poslouchat naše vysílání, ve správný čas rychle vytočit číslo do studia 910 260 910 a odpovědět správně na soutěžní otázku. Další info najdete taky na našem webu www.signalradio.cz. Ode mě už do 11. třeba Kamufláž nebo CC Catch právě teď.

0: Living in a Box na vlnách Signál Rádia 3 minuty před 11. V příští hodině můžu slíbit další várku osmdesátek. Kylie Minogue, Petr Naď anebo Elton John. Teď už ale přichází do studia také Lucie Koldová s aktuálními zprávami a spolu jdeme na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Opatrně na 20. kilometru D1, a to ve směru z Prahy na Brno. Tady jsou 3 havarovaná vozidla a probíhá vyšetřování. Motorka pak bourala na Masarykově náměstí ve Starém Plzenci. I tady počítejte s komplikacemi.

0: Mlýn pokračuje propojení z areálu Svatý Petr a Medvědín. Na trase nové šestisedačkové lanovky Přehradní byla dokončena první podpěra a další se staví. Hasiči pokračovali v noci na dnešek v boji s rozsáhlým požárem ve městě Drammen na jihu Norska, který podle dosavadních odhadů zničil více než 100 bytových jednotek. Požár se stále nepodařilo dostat pod kontrolu. Podle posledních informací ale nezasahuje další obydlí. Podle norských médií je to nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v zemi od druhé světové války.
1: Co se děje v regionu?
0: Od sobotních 19 hodin do nedělních 11 hodin bude uzavřený pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem uzavírky je demolice dvou nájezdů v ulicích k Austisu a k Zadní Kopanině. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod nimiž bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů.
1: Sport.
0: Americký golfista Bryson DeChambeau dostal po druhém kole British Open penalizaci 2 run za neúmyslné vylepšení pozice pro odpal míčku a v průběžném pořadí klesl z druhého místa na dělené 5. Více než hodinu po skončení druhého soutěžního dne to oznámili rozhodčí poté, co s hráčem podle záběrů ve vášnivé diskuzi probrali situaci na inkriminované 5. jamce.
1: Signál rádio, počasí.
0: Podle meteorologů bude dnes proměnlivá oblačnost. Ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnost částečně ubývat a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů Celsia. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Já vám přeji ničím nerušený sobotní den.
1: Signál rádio. Signál rádio.
2: Díky, Lucko, víkend na Signál rádiu je v plném proudu, s ním M-People a nebo slíbený Elton John, za chvíli taky pozvánka na večerní hitparádu. Moje jméno je Martin Čípa a přeju vám krásné sobotní dopoledne.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: George Harrison a Got My Mind Set On You, před námi taky třeba ABBA a jejich Dancing Queen, ale ještě předtím se podíváme, jaké chuťovky přinese dnešní hitparáda.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Tím nejpovolanějším je Martin Hovorka, strůjce našich výletů do hudební minulosti. Ahoj Martine, tak co pro nás dneska máš?
2: Zdravím všechny fanoušky hudby 80. let. Krásný den vám ze Signál Rádia přeje Martin Hovorka. A já vás budu teďka lákat na dnešní díl Signálu světových hitparád, protože ta dnešní retroparáda po 18. hodině nás tady na Signál Rádiu dovede do roku 1984. Mám v plánu zavolat Zdeňka Trošku a zeptat se ho, jak zařídil, že měli během natáčení Slunce Seno hezké počasí. Taky vám prozradím, jak to bylo s přezdívkou zpěváka Billyho Idla, a povíme si pár slov o největším comebacku hudební historie, který se odehrál ve 84. roce. A to je ten rok, ze kterého si dnes budeme hrát písničky. Tak se na vás těším mezi 18. a 19. v našem hudebním speciálu na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: Paul McCartney a Youngboy. Za malou chvíli taky Irene Cara nebo OMD. Taky pro vás chystám dnešní vydání Magneťáku a můžu slíbit taneční pecku, tak si to nenechte ujít.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na koncert světové hudební ikony Diany Ross, která vystoupí už 29. července se svým In Motion Tour v plzeňském amfiteátru Lochotín. Nenechte si ujít její energii a nestárnoucí hity.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

0: vámi je Signál Radio, YouTube a Where the Streets Have No Name. Teď už jdeme provětrat naše pásky.
1: Magneťák Signál Radia.
0: Dnes musíme sáhnout pro originál až do roku 1969, kdy se zrodila melodie, kterou je opravdu těžké dostat z hlavy. Vznikla v obrovské spoustě verzí a stala se taky jedním z nejoblíbenějších vyzvánění na našich starých tlačítkových telefonech. Asi už tušíte, že jde o popcorn. Ten byl populární také na začátku 70., kdy svůj remix vydal Jean-Michel Jarre. V 80. letech s ním pak stopu zanechal francouzský projekt M&H Band. Další remixy potom přišly v 90. a taky po startu nového milénia. Tahle 80. verze má ale za mě největší grády. Tady je popcorn.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Petr Muk uzavřel sobotní dopoledne po 12. na Signál rádiu třeba Kim Wilde, Fancy nebo Queenie. Čerstvé zprávy přidá Lucka Koldová a spolu jdeme do provozu.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor na silnici 1083 u Kostelce nad Černými lesy na Praze Východ. Tady se srazil osobní automobil s motorkou a probíhá tady vyšetřování. Také jsme vás už informovali o srážce dvou autobusů na silnici číslo 53 u obce Oleksovice na Znojemsku. Na místě jsou desítky zraněných a hlavní spojnice mezi Brnem a Znojmem tak zůstává stále uzavřena. Dopravu policisté odklání přes Borotice a Božice, tak s tím počítejte.

0: je větší počet zraněných. Autobusy se zřejmě srazily čelně. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, je uzavřená. Dopravu policisté odklání přes Borotice a Božice. Írán uvedl, že noční americké útoky si vyžádaly nejméně 3 oběti v provincii Hormozgán na jihu země, informovaly dnes agentury AFP a Reuters. Teherán naopak v posledních hodinách zaútočil na cíle v Kuvajtu, v Jordánsku či v Bahrajnu.
1: Co se děje v regionu?
2: Rozsáhlá rekonstrukce odstartovala v berounském akvaparku. Až do 11. září budou uzavřeny jak vnitřní plavecký bazén, tak také parní kabina. Od 1. září se pak uzavře celý akvapark. Plavci se ale v sezóně nemusí obávat, o možnost koupání nepřijdou. Pro ně je zajištěné ranní plavání na venkovním koupališti a došlo také ke snížení ceny vstupného. Honza Navrátil, Beroun.
1: Sport.
0: Nejrychlejším mužem tréninkového dne před nedělní velkou cenou Belgie Formule 1 byl lídr mistrovství světa Kimi Antonelli. Italský pilot Mercedesu za sebou nechal o žádná celá 190 tisícin sekundy úřadujícího mistra světa Landa Norrise z McLarenu. Třetí byl už se ztrátou 472 tisícin sekundy ex-mistr světa Max Verstappen z Red Bullu, který byl nejrychlejší v prvním tréninku.
1: Signál rádio, počasí.
0: Sobotu nás čeká proměnlivá oblačnost. Ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají mezi 23 až 28 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až ke 30 a v 1000 metrech na horách pak kolem 18 stupňů Celsia. Zpravodajskou relaci na Signál rádiu pro vás připravila Lucie Koldová.
1: Signál rádio.
3: 12 hodin a 3 minuty k tomu, s vámi je Signál rádio a krásné poledne vám přeje Martin Čípa. Dodávám taky dobrou chuť k obědu a vybírám další hudbu. Albano a Romina Power anebo Queen, taky se podíváme na astronomické ceny vstupenek na finále fotbalového mistrovství světa ve fotbale.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Fancy a Flames of Love na Signál Rádiu ve 12 hodin a 15 minut. Fotbalové mistrovství světa stojí před svým vrcholem. Zítra se proti sobě postaví týmy Španělska a Argentiny. New York svírají nevídaná bezpečnostní opatření, má se totiž osobně zúčastnit jak americký prezident, tak španělská královská rodina. Kromě nadšení fanoušků ale sklízí šampionát i kritiku. Pořadatelé chtěli být sice největší a nejvíc velkolepí, ale se systémem, ve kterém ceny vstupenek reagují na poptávku, se stane letošní ročník rozhodně historicky nejdražším. Uznejte, lístek v přepočtu za 250 000 korun by si přece nekoupil nikdo příčetný, i kdyby byl multimilionář. Na druhou stranu najdou se i tací. Jeden z argentinských fanoušků se nechal slyšet, že dokonce prodal svoje auto, jenom aby viděl Messiho v akci. A skromní zrovna nejsou ani prodejci reklamy, půlminutový spot v poločase vyjde v přepočtu zhruba na 180 000 000 korun. Myslím si, že pohodička na gauči před televizí bude nejenom lepší, ale rozhodně v tomhle případě letos levnější. Ode mě další hudba, třeba Petr Kotwald za malou chvíli, taky Tom Petty nebo Chicago.
1: Signál Radio. To nejlepší z 80.

0: Na signálu přesně v půl jedné Kim Wilde, která včera vydala novou verzi svého alba Theses and Dares z roku 84 a zhruba před hodinkou ho ukázala taky v reálu na svém Instagramu. Dneska deska tehdy nesklidila moc velký úspěch a zpěvačka jí tak dává letos druhou šanci, tentokrát i s 6 dříve nevydanými mixy z archivu, tak uvidíme, jak se jí povede. Před námi taky Duran Duran nebo Eruption už za chvíli.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fanšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

0: Další skvělá hudba, minutu a půl před jednou odpolední na Signálu je za námi. Po celé tady mám pro vás další plejádu našich osmdesátkových hvězd, jako jsou Roxette, Ricky Epovery nebo sestava Erasure, ale předtím další zprávy od Lucky Kolodové a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Porouchaný osobák aktuálně stojí na 192. kilometru dálnice D1 směrem na Brno, takže na to určitě myslete. A jen o kousek dál ve stejném směru na 209. kilometru D1 směrem do Brna jsou v sobě dvě osobní auta. Takže se tu tím pádem připravte nejspíš na menší zpomalení. To je pro tuhle chvíli z dopravy naprosto všechno a já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hudba se na chvíli odmlčila, aby dostal prostor přehled událostí. Pohodovou sobotu 18. července vám přeje Lucie Koldová. V obchodech na Trutnovsku se objevují neplatné 50-eurové bankovky, před kterými varuje policie. Nejedná se o klasické padělky, ale o bankovky, které nejsou platným platebním prostředkem a nemají být v oběhu. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázeny nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Kouř z kanadských lesních požárů se má podle amerického prezidenta Donalda Trumpa promítnout do výše amerických cel na dovážené zboží. O konkrétním navýšení prezident nemluvil, protože způsobené škody označil za nevyčíslitelné.
0: Co se děje v regionu?
2: Společnost China Airlines už 3 roky zajišťuje letecké spojení Prahy a Taipeje. Od začátku srpna se k ní přidá také tajvanský dopravce Starlux Airlines, pro kterého to bude první spojení s Evropou. Létat bude s Airbusem A350 se 306 sedadly 3x týdně, vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Od října pak zvýší frekvenci letů na 4. Přidá let v pondělí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistka Marie Bousková vyhlíží start turnaje WTA v Praze, kde bude od příštího týdne obhajovat titul. Letos má o to větší motivaci, že se domácí akce bude nově hrát na pražské Štvanici. Přesun soutěže z areálu Sparty uvítala a označila ho za historický moment.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost. Během dne se místy přechodně vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů. V neděli bude zpočátku polojasno. V západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm a místy bouřkami i silnými. Odpoledne od západu ubývání srážek a nejvyšší denní teploty v západní polovině 17 až 21 stupňů. Jinde v Čechách 21 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů. Tolik k počasí i přehledu zpráv. Užijte si zbytek soboty a zůstaňte naladěni s námi.
0: Signál Rádio.
3: 13. hodina je za námi a sobotní odpoledne naplněné 80kami startuje na Signálu. S vámi je Dominik Port, no a za pár chvil tu s vámi bude i moje kolegyně Lucka Sinková, která nás tentokrát zavede na akci plnou skvělé moravské hudby a taky folkloru, takže o tom všem už velmi brzy, teď už ale je tady pro vás Ricky Epovery nebo sestava Erasure.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: S Roxette jsme se na signálu krásně vycestovali do roku 1988 a já už vítám tady ve studiu moji kolegyně Lucku Sinkovou, která nás tentokrát zavede na místo, kde se pojí hudba, tanec a atmosféra, jako třeba někde na Moravské návsi. No a takže jestli milujete folklor a spoustu barev, tak vyražte dnes na pražské folklorní dny. No a právě o těch nám teď Lucka řekne mnohem víc.
1: Začala bych hláškou z legendárního filmu Vrchní prchni. A Morava přijela. No a jenomže nejenom Morava, protože Prahu i vás roztančí folklorní soubory z různých koutů světa. Tím pádem nejen z Moravy. Těšit se můžete na vystoupení pod širým nebem a festival nabídne hned několik scén a vrcholem bude tradiční průvod krojovaných účastníků Starým městem. A ta nejlepší zpráva nakonec, na program se můžete přijít podívat zdarma, i se zatančit, zaspívat, zabékat, jak se říká. Takže pokud chcete vyměnit ruch velkoměsta za cymbál, taneční kroky a pořádnou dávku dobré nálady, tak stačí vyrazit na Prahu 1.
0: Lucko, moc děkujeme, vyražte se zabékat, to je skvělý pojem. No a my mezi tím si dáme další osmdesátky, Team Black Box a taky malinký návrat do devadesátek, Fool's Garden.

0: Dohráli Frankie Goes to Hollywood, minutu po půl druhé na Signál Rádiu, stále prožíváte 80. léto s námi. No a přátelé, za pár chvil mám pro vás možná takovou super nabídku, a to jsou vstupenky na historicky první koncert Diany Ross u nás v České republice. Ty můžete získat velmi jednoduše, když se zapojíte do naší soutěže, která startuje už pozítří, no ale víc vám o ní řeknu až za pár chvil, předtím si dáme Otavan nebo Taylor Dane.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s Party, Signál Rádia.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Otavan a jejich disco na Signál Rádiu 2:45. No a přátelé, mám tady pro vás naprosto skvělou zprávu. Hudební legenda 80. Diana Ross poprvé vystoupí u nás v Česku, a to 29. července v plzeňském amfiteátru Lochotín v rámci svého turné In Motion Tour, které má mimochodem pouze 3 zastávky, a právě jednou z nich je ta česká. Takže fanoušci, vy se můžete těšit na její největší hity, jako je Upside Down, Baby Love Stop a spousty dalších. Navíc je to úplně první historický koncert Diany Ross u nás, což bude, si myslím, velkolepá událost, u které byste si, myslím, neměli chybět, a právě my vás na tento koncert můžeme možná i dostat. Každopádně podmínkou je to, abyste se stali součástí naší soutěže, která startuje už pozítří, a bude to opět hra ano nebo ne. Takže vám položíme jednoduchou soutěžní otázku. V případě, že na ní odpovíte správně, buď ano nebo ne, tak 2 lupeny na Dianu Ross míří přímo za vámi. A stačí se dovolat do našeho studia, je to velmi jednoduché, na číslo 910 260 910. No a já vám budu moc držet palce, a do konce hodiny tady mám jinak pro vás ještě Tinu Turner, Dalibora Jandu nebo Jesus Loves You.

0: Big Mouthy nám uzavřeli další hodinu na signálu, máme necelé dvě minuty do druhé hodiny, no a hned po celé tady mám pro vás už teď připravené další osmdesátkové hvězdy, jako jsou Madonna, Roy Orbison nebo Pet Shop Boys, ale předtím si dáme ještě další zprávy opět od Honzy Navrátila, nebo vlastně ne, od Lucky Koldové, pardon, dneska to máme v ženském zastoupení a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Na Evropské v Praze se před chvílí stala nehoda dvou osobáků, takže tady počítejte s malým zpomalením a stejný případ se stal také v Praze, ale tentokrát v ulici Trojská, takže jestli máte v plánu tady projíždět, tak to pro jistotu vemte raději někudy jinudy. To je pro tuhle chvíli z dopravy všechno a já vám přeji pohodovou a ideálně osmdesátkovou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Čas běží, přehled událostí nepočká. Lucie Koldová vás vítá u přehledu aktuálního dění. Pojďme na to. Ministerstvo spravedlnosti nestihlo připravit systém pro vydávání dětského certifikátu. Ten budou potřebovat školy i organizace pracující s dětmi, například Junák, Pionýr nebo Sokol, aby mohli ověřit bezúhonnost svých pracovníků a vedoucích. Kvůli nepřipravenému informačnímu systému se ale spuštění certifikátu odkládá. Kvůli bouřce, která se přehnala nad areálem, přerušili v pátek večer festival Colors of Ostrava zhruba na hodinu program. Dva koncerty byly nejprve odloženy a posléze zrušeny. Další tři byly přerušeny nebo rovnou začaly později. Lidé se po upozornění pořadatelů na blížící se silnou bouřku schovali v budovách a pevných stanech. Zhruba od 21 hodin program pokračuje. Ukrajinský dronový útok na logistické centrum v Tambovské oblasti ležící jihovýchodně od Moskvy si vyžádal nejméně 7 obětí a 24 zraněných, uvedli dnes podle agentury AFP tamní úřady. Podle Ruska Ukrajina přes noc na moskevskou oblast vyslala více než 370 dronů.
0: Co se děje v regionu?
1: U Barandovského mostu se v pátek ráno částečně zřítila betonová plastika Rovnováha. Její trosky zasypaly cyklostezku i část vozovky. Nikdo ale nebyl zraněn a policie místo zajistila. Monumentální dílo stálo u mostu od roku 1990. Příčina zřícení zatím není známá. Plastika však byla dlouhodobě ve špatném technickém stavu a Praha připravovala její obnovu.
0: Sport.
1: Fotbalisté Francie a Anglie si dnes v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Oba celky se vzpamatovávají z hořké porážky v semifinále.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes nás čeká převážně proměnlivá oblačnost. Ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky a také bouřky. Večer bude oblačnost částečně ubývat. Rtuť teploměru se bude pohybovat mezi 23 až 28 stupni, na jihovýchodě Moravy dosáhne až ke 30 stupňům a v 1000 metrech na horách se bude pohybovat kolem 18 stupňů. Další zpravodajská relace je za námi. Přeji vám krásný sobotní den a za hodinu zase naslyšenou.
0: Signál Rádio.
2: 80kové léto je v plném proudu i po druhé odpolední a ze studia Signál Rádia vás opět zdraví Dominik Port. Máme tady půlku července, konkrétně 18. Venku je krásně, ale bohužel ne na dlouho. V příštích dnech nám mají bohužel dorazit bouřky a tak pro vás budu mít pár tipů, jak je co nejbezpečněji přečkat, abyste předešli jakýmkoliv nehodám. Ale ještě předtím Pet Shop Boys.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Madonna a její možná i takřka největší hit Like a Prayer tady u nás na Signál Rádiu. No a pojďme se podívat na období bouřek, které bohužel teď přicházejí, příští dnech nás čekají. Takže pojďme si říct pár věcí, které vás tak trošku uchrání nebo předjedete nějakým nebezpečnostem v rámci bouřek. Pokud vás zastihne, tak určitě nejlepší je se schovat někam do nějaké pevné budovy nebo do auta, zkrátka kde budete vyloženě takto v bezpečí. Určitě nezůstávejte ve stanech, protože ty vám bohužel nezajistí bezpečí před jakýmkoliv bleskem. A určitě nikdy nestůjte pod osamělým stromem, ani třeba na kopci, protože to právě bývá vůbec nejnebezpečnějším místem. V případě, že vás zastihne bouřka třeba, když se budete koupat ať už v bazénu, moři nebo v rybníce, tak taky okamžitě opusťte tento prostor, protože to může být velice, velice nebezpečné. A nebo když začne pršet a kolem už budou lítat blesky, tak slezte z kola nebo motorky a vyhněte se kovovým plotům či zábradlím. To všechno právě ty blesky může přitáhnout. A další zajímavá věc, ještě co mě tady napadla, je, že nikdy si při bouřce, pokud budete venku a nebudete mít nikde poblíž nějaký úkryt, nelehejte na zem celým tělem. Vždycky si spíše třeba jenom dřepněte s nohama u sebe, abyste omezili kontakt se zemí. Takže to jsou takové drobnosti, ale někdy hodně zásadní záležitosti, které vám právě před tou bouřkou hezky vás uchrání nebo před něčím, co by vás mohlo potkat nekalého. A mám tu ještě pár takových wow efektů, takových zajímavostí, že třeba jeden blesk může mít teplotu až 30 000 stupňů, což je v podstatě asi pětkrát víc než povrch slunce. A na zemi udeří přibližně 100 blesků za sekundu.

0: OMD v rámci sobotního odpoledne na Signál rádiu. Za pár chvil vás vezmu na Jižní Moravu, konkrétně do Kyjova, za skvělým pitím, jídlem a taky hlavně hudbou. No a když jsme u té hudby, tak před námi jsou Supertramp nebo London Beat. Jsme Signál rádio.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na koncert světové hudební ikony Diany Ross, která vystoupí už 29. července se svým In Motion Tour v plzeňském amfiteátru Lochotín. Nenechte si ujít její energii a nestárnoucí hity.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

The Logical Song v podání Supertramp. Přátelé, no a teď se pojďme vydat na Jižní Moravu, konkrétně do Kyjova, kde probíhá už v tuto chvíli skvělá akce Festival plný chutí. No a vstup je zdarma, to je naprosto skvělý a konkrétně je to na Masarykově náměstí. Jak už název akce sám napovídá, tak se tady můžete těšit na nejrůznější regionální speciality, připravené výhradně z lokálních surovin, což je naprosto skvělý a poměrně nevídaný už v dnešní době. Kromě toho tady ochutnáte skvělá moravská vína, to nesmí chybět. Váš hodokvas tady hezky můžete taky spláchnout nějakým tím pivečkem z mini pivovaru a taky tu můžete udělat takovou hezkou tečku za celým vaším pojídáním prvotřídní kávou z místních pražíren. No a samozřejmě děti nenechávejte doma, vemte je taky sebou. Je tady pro ně připravený skvělý program, hlavně kreativní dílny, ale třeba pro vás dospělé taky gastroshow. Takže dneska až do 10. večerní v Kyjově Festival plný chutí. Je to nádhera. No a teď už pojďme k další, řekl bych, nádheře. 80-kové Hanka Zagorová, nebo teď už král popu Michael Jackson.

0: Doznívá zpěvačka Jas, 3,5 minuty před 3. odpolední na Signál rádiu. Po celé si dáme další skvělé osmdesátky, o ty se nám postarají tentokrát Wham, ABBA a nebo taky Simply Minds, ale předtím si dáme opět další zprávy v režii Lucky Koldové a taky pár novinek z našich silnic a dálnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Na nepojízdný osobák se připravte na 11. kilometru dálnice D1 směrem do Prahy a 6 kilometrů dlouhá kolona se aktuálně vytvořila od 5. kilometru dálnice D2 směrem do Brna, takže se na to připravte, anebo to eventuálně vemte někudy jinudy. Tak já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou ideálně osmdesátkovou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je sobota 18. července a další přehled událostí je tady. Lucie Koldová vás zdraví ze studia Signál Rádia. V centru Prahy od soboty začíná několikadenní výluka tramvajové dopravy kvůli opravám tratí v ulicích Národní a Spálená. Změny potrvají do 10. srpna a dotknou se 12 tramvajových linek, a to včetně nočních spojů. Dopravní podnik zároveň zavede dvě dočasné tramvajové linky a noční přestupní uzel přesune z Lazarské na Karlovo náměstí. Pohádkový svět Tisíce a jedné noci v pátek zahájil 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. V zámeckých zahradách ožily příběhy krásné Šehrezády v podání egyptské sopranistky Fatmy Said. Letošní festival s podtitulem Labyrint příběhů přinese až do 8. srpna do historických kulis nejen jihočeského města přes 40 koncertů. Hladina Dunaje v Budapešti kvůli dlouhodobému suchu klesla téměř na 8leté minimum a zkomplikovala lodní dopravu. Některé výletní lodě zůstávají stát v přístavech a část plaveb musela být zrušena. Podle provozovatelů jde o stále častější problém, který souvisí s dlouhodobým poklesem vodních stavů.
0: Co se děje v regionu?
1: Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Life Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6000 diváků. Turnaj zahájí víkendová kvalifikace. Od pondělí se hraje hlavní soutěž. Finálové duely jsou na programu 26. července.
0: Sport.
1: Ve druhém kole golfového British Open se Lucas Herbert a Sam Burns postarali výkonem 62 ran o vyrovnání rekordu v historii turnajů kategorie Major. Australan Herbert dokonce útočil na historické minimum, ale na závěrečné jamce hřiště Royal Birkdale neproměnil pat ze zhruba metru a půl a po 9 birdie zakončil den s bogey. Životní kolo jej nicméně vyneslo do čela průběžného pořadí.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu nás dnes čeká proměnlivá oblačnost. Během dne se přechodně místy vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnost částečně ubývat a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů. Další přehled událostí je za námi. Dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál Rádia.
0: Signál Rádio.
2: Je lehce po třetí a víkend na Signálu je v plném proudu a také hlavně ve znamení 80. Od mikrofonu vás opět zdraví Dominik Port a za pár chvil vás bude zdravit i můj kolega Luděk Savana Urbánek, který nás tentokrát vezme do oblak, takže to bude něco pro vás, kteří naprosto zbožňujete létání, ale ještě předtím se pojďme vznést třeba za Simply Minds.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Doznívá do WM, plujete na vlnách Signál Rádia a plout budete i v oblacích v případě, že vyrazíte do leteckého muzea v Kunovicích, kam nás právě teď zavede můj skvělý kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, v Kunovicích na jihovýchodní Moravě sídlí muzeum, do kterého bych vás rád pozval. To se totiž může pochlubit nejedním světovým unikátem. Muzeum bylo u kunovického letiště založeno už v roce 1970 a na návštěvníky zde čeká 22 exponátů. Jejichž prostřednictvím se jim představí letecká historie a výroba oblasti. Dopravní, sportovní, vojenská letadla i vrtulník si tady zájemci mohou osahat a nahlédnout i do jejich interiérů. Expozici dále doplňuje sbírka výzbroje Československé lidové armády, tedy munice, přístroje, nářadí a další letecké artefakty. Muzeum je otevřeno od dubna do října a zakoupit si je možné tady i drobné suvenýry. V Leteckém muzeu v Kunovicích nejsou mezi návštěvníky a vystavenými exponáty žádné bariéry. V rámci jednoho vstupného se můžete podívat i do nitra letounů, poslouchat radiokomunikaci posádek s letištní věží Kunovice a nasát leteckou atmosféru. Tak pokud jste milovníky ocelových křídel, nic vám nebrání v tom do Kunovic zavítat. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: To byla Spaně přesně o 15:30 na Signál Rádiu a za pár chvil tady ve studiu vystřídám samozřejmě ne, ale přivítám mého kolegu Martina Hovorku, který má pro nás takové trošku nalákání na dnešní 6. večerní, protože opět bude startovat další hitparáda, ale ještě předtím si pojďme dát třeba Johna Travoltu a nebo Queeny.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na koncert světové hudební ikony Diany Ross, která vystoupí už 29. července se svým In Motion Tour v plzeňském amfiteátru Lochotín. Nenechte si ujít její energii a nestárnoucí hity.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio posloucháte online
2: na signalradio.cz.

Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: John Travolta na Signál Rádiu, no a toho teď vystřídá můj skvělý kolega Martin Hovorka, který vás tak trochu naláká na dnešní šestovečerní, protože startuje další díl Signálu Světový hitparád. Tak o čem bude tento díl tentokrát, Martine?
1: Zdravím všechny fanoušky hudby 80. let. Krásný den vám ze Signál Rádia přeje Martin Hovorka a já vás budu teďka lákat na dnešní díl Signálu Světový hitparád, protože ta dnešní retroparáda po 18. hodině nás tady na Signál Rádiu dovede do roku 1984. Mám v plánu zavolat Zdeňka Trošku a zeptat se ho, jak zařídil, že měli během natáčení Slunce Seno hezké počasí. Taky vám prozradím, jak to bylo s přezdívkou zpěváka Billyho Idla a povíme si pár slov o největším comebacku hudební historie, který se odehrál ve 84. roce. A to je ten rok, ze kterého si dnes budeme hrát písničky. Tak se na vás těším mezi 18. a 19. v našem hudebním speciálu na Signál Rádiu.

0: O poslední romantický hudební kousek v této hodině na Signál Rádiu se nám postarala Sandra. Máme 3 minuty před 4. odpolední. No a po celé se tady pojďme dát další dávku našich osmdesátek, aby jsme nevyšli ze cviku. Rod Stewart, Elton John, nebo tady mám taky pro vás Lauru Brannigan, takže se bez pochyby máte na co těšit. No a teď už se pojďme vrhnout na další zprávy o to Lucky Koldové a já vám povím, co nového se událo v dopravě.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Na D2 je v tuto chvíli hlášená nehoda osobního auta s nákladním, a to na 2. kilometru směrem do Brna, takže to určitě mějte na paměti. A další ťukanec je hlášený i v Praze v ulici Křižíkova, takže jestli tudy máte v plánu projíždět, tak určitě s tím bez pochyby počítejte, nebo to případně vemte někudy jinudy. Tak já vám přeji pohodovou, ničí nerušenou, ideálně 80-kovou jízdu.
1: Když slyšíš tohle...

0: to nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu. Zpravodajskou relaci ze studia Signál Rádia vám přináší Lucie Koldová. Ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok chybí vládní hnutí SPD, které se v ní v minulosti objevovalo opakovaně, upozornil server Seznam zprávy. Z ministerstva zároveň odcházejí dva autoři dokumentu podle serveru i kvůli jeho finální podobě, kterou v pondělí projedná vláda. Soud letos v červnu uložil SPD pokutu 3 miliony korun za podněcování k nenávisti. Obžalobě čelí i předseda Tomio Okamura. Jeho stíhání je ale kvůli poslanecké imunitě přerušené. V největším krkonošském lyžařském středisku Špindlerův mlýn pokračuje propojení ski areálu Svatý Petr a Medvědín. Na trase nové šestisedačkové lanovky Přehradní byla dokončena první podpěra a další se staví. Hasiči pokračovali v noci na dnešek v boji s rozsáhlým požárem ve městě Drammen na jihu Norska, který podle dosavadních odhadů zničil více než 100 bytových jednotek. Požár se stále nepodařilo dostat pod kontrolu. Podle posledních informací ale nezasahuje další obydlí. Podle norských médií je to nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v zemi od druhé světové války.
0: Co se děje v regionu?
1: Od sobotních 19 hodin do nedělních 11 hodin bude uzavřený pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem uzavírky je demolice dvou nájezdů v ulicích k Austisu a k zadní Kopanině. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod nimiž bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů.
0: Sport.
1: Americký golfista Bryson DeChambeau dostal po druhém kole British Open penalizaci 2 ran za neúmyslné vylepšení pozice pro odpal míčku a v průběžném pořadí klesl z druhého místa na dělené 5. Více než hodinu po skončení druhého soutěžního dne to oznámili rozhodčí poté, co s hráčem podle záběrů ve vášnivé diskuzi probrali situaci na inkriminované 5. jamce.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů bude dnes proměnlivá oblačnost. Ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnost částečně ubývat a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů Celsia. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Já vám přeji ničím nerušený sobotní den.
0: Signál Rádio.
2: Na hodinách máme chvíli po čtvrté a dalších 60 minut vám ty nejlepší osmdesátky bude vybírat Dominic Port. No a protože se má v příštích dnech trochu zatáhnout, ochladit, tak co vyrazit třeba do kina. No a za chvíli pro vás budu mít tím pádem několik, řekl bych, žhavých tipů na filmové novinky nejrůznějšího žánru, takže se připravte, ale předtím tady mám pro vás Lauru Brannigan.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Sir Elton John dohrál na Signál rádiu lehce před 16:45, no a pojďme na letní novinky v kinech, kterých je opravdu, řekl bych, požehnaně. Asi nejočekávanějším snímkem letošního roku je Odyssea od režiséra Christophera Nolana, který samozřejmě stojí za spoustou filmových megahitů, jako je třeba Interstellar, a tento hvězdně obsazený velkofilm vychází samozřejmě z Homérova slavného eposu a představí se v něm třeba Matt Damon, Tom Holland a nebo taky Annie Hathaway, takže určitě vyražte, já vyrazím pozítří s manželkou, moc se na to těším. No a pokud jste třeba milovníci hororu, což věřím, že pár z vás určitě bude, tak by vás mohl zaujmout další film, a to je Smrtelné zlo v plamenech, což je další část kultovní série Evil Dead, která se vrací s novým příběhem plným démonů a napětí. No a pokud nejste příznivci ani historických snímků nebo těch hororových, tak vyražte na Bardotky, což je nová česká ryze letní komedie, která vypráví o třech nejlepších kamarádkách, které si prostě po 60 řekli a uvědomili si, že na nové začátky není nikdy pozdě. A v hlavních rolích se představí, řekl bych, dokonce až hvězdná zářící trojice Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a taky Eva Holubová. Tento film vyrazí do kin už ve čtvrtek 23. července, takže vyražte, není nač čekat. No a teď už tady pro vás mám buď Petru Janu, anebo teď už Roda Stewarta.

0: Roxette na Signál rádiu, no a za pár chvil mám tady pro vás další magneťák, opět ho zapneme, ale ještě předtím si pojďme vychutnat třeba Boniem nebo Eňu, jsme Signál rádio.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fanšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Doznívá John Wade a před námi je slíbený magreťák.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Dnes z ním zazní největší hit britské skupiny Level 42, jmenuje se Something About You a vyšel v roce 1985 na albu World Machine, které kapele otevřelo cestu ke světovému úspěchu. Velkou zajímavostí je, že autoři původně vůbec netušili, že právě tahle píseň se stane jejich nejznámějším hitem a pokud máte rádi takovou tu pořádnou výraznou basu, tak tahle skladba je doslova takovou, řekl bych, vizitkou Marka Kinga, který je dodnes považován za jednoho vůbec z nejlepších slapových basistů na světě. A taky se musím zmínit o videoklipu, který byl na svou dobu velmi neobvyklý. Místo záběru kapely, které by se dali čekat, vypráví krátký filmový příběh, který pomohl písni uspět dokonce i na MTV, což v té době byl velký klíč k úspěchu. No a teď už pojďme na to. Level 42 a jejich Something About You tady u nás v éteru Signál rádia.
1: Magneťák Signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Iveta Bartošová nám uzavřela další hodinu na Signál Rádiu. Máme 2,5 minuty před 5 odpolední. Po celé si pojďme vychutnat další osmdesátky v podání Michaela Sambela, Bonnie Tyler nebo Jeremy Jackson, ale předtím další zprávy od Lucky a potom taky něco málo z dopravy právě teď.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Jestli jste na cestě po D10 směrem do Prahy, tak se tu na 12. kilometru připravte na nepojízdný osobák, který tu lehce zpomaluje průjezd a další nehoda, tentokrát dvou osobních aut, se stala v Praze v ulici Ke Štvanici, takže na to bez pochyby myslete. Já vám přeji pohodovou a ideálně 80-kovou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Teď je ten pravý čas podívat se na aktuální dění u nás i ve světě. Za tragickou srážku vlaku v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Vyplývá to z návrhu závěrečné zprávy drážní inspekce. Podle ní nebylo kvůli rozhodnutí ministerstva možné aktivovat vlakový zabezpečovač, který mohl srážce zabránit. Při nehodě zahynuli 4 lidé a škoda přesáhla 150 milionů korun. U Olexovic na Znojemsku se dopoledne čelně srazily dva autobusy s cestujícími. Nehoda si vyžádala větší počet zraněných a silnice mezi Brnem a Znojmem byla několik hodin uzavřena. Policie dopravu odkláněla přes Borotice a Božice. Írán uvedl, že noční americké útoky si vyžádaly nejméně 3 oběti v provincii Hormozgán na jihu země, informovaly dnes agentury AFP a Reuters. Teherán naopak v posledních hodinách zaútočil na cíle v Kuvajtu, v Jordánsku či v Bahrajnu.
0: Co se děje v regionu?
2: Rozsáhlá rekonstrukce odstartovala v berounském akvaparku. Až do 11. září budou uzavřeny jak vnitřní plavecký bazén, tak také parní kabina. Od 1. září se pak uzavře celý akvapark. Plavci se ale v sezóně nemusí obávat, o možnost koupání nepřijdou. Pro ně je zajištěné ranní plavání na venkovním koupališti a došlo také ke snížení ceny vstupného. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Nejrychlejším mužem tréninkového dne před nedělní velkou cenou Belgie Formule 1 byl lídr mistrovství světa Kimi Antonelli. Italský pilot Mercedesu za sebou nechal o žádná celá 190 tisícin sekundy úřadujícího mistra světa Landa Norrise z McLarenu. Třetí byl už se ztrátou 472 tisícin sekundy ex-mistr světa Max Verstappen z Red Bullu, který byl nejrychlejší v prvním tréninku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V sobotu nás čeká proměnlivá oblačnost. Ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají mezi 23 až 28 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až ke 30 a v 1000 metrech na horách pak kolem 18 stupňů Celsia. Zpravodajskou relaci na Signál Rádiu pro vás připravila Lucie Koldová.
0: Signál Rádio.
3: Lehce po páté začíná letní podvečer na Signálu a Dominik Port je stále s vámi. Za pár chvil vám pustím další 80kový hit z našeho playlistu, kde se objevuje třeba i zpěvačka Diana Ross, no a na její koncert, který bude za pár týdnů tady u nás v Česku, vás možná i dostaneme. Jak o tom za chvíli, předtím Jeremy Jackson a Pieza Dora.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Užíváte si 80kové léto se Signálem a aby bylo podle mě úplně ideální to 80kové léto, tak by to chtělo třeba ještě takové třeba dvě vstupenky na historicky první koncert Diany Ross u nás v České republice. A ten proběhne už 29. července v plzeňském amfiteátru Lochotín, a to v rámci svého evropského turné In Motion Tour. Zazní tady ty největší hity z její 60leté kariéry, jako je třeba Upside Down, Baby Love anebo taky In the Name of Love a spousty dalších. Navíc toto turné má pouze 3 zastávky a jednou z nich je právě ta česká zastávka, což je naprostý unikát. No a tady ty zmiňované 2 lupeny můžete získat díky tomu, že se přihlásíte do naší soutěže, která startuje už v pondělí, takže od pondělka 20. do pátku 24. července budeme každé ráno rozdávat 2 lupeny a budeme hrát vám dobře známou hru Ano nebo ne. Takže vám položíme jednoduchou soutěžní otázku a na vás bude odpovědět pouze jednou z těch 2 slov Ano nebo ne. A když se trefíte, tak lupeny jsou vaše. Já ještě připomínám číslo do našeho studia, to je 910 260 910 a v pondělí ráno startujeme. A teď už nám startuje i Michael Jackson.

0: Německá rodačka Nena na Signál Rádiu, no a jestli nás posloucháte z vaší dovolené, tak to je rozhodně bez pochyby přes naší aplikaci. A jestli ji náhodou ještě nemáte staženou, tak to hned teď napravte a stáhněte si ji buď přes App Store nebo Google Play. No a díky ní se s námi můžete spojit hned několika způsoby. Buď nám přes ní můžete poslat nějakou zprávu, ať textovou nebo hlasovou, a nebo taky třeba fotku, jak si užíváte aktuální červencové prázdninové dny. Budeme moc rádi, těšíme se na to. A teď už nejen do všech aplikací posílám třeba Pink Floydy a nebo Paula Younga.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Doznívají Pink Floydi na Signál rádiu 3:45. A to znamená, že pro dnešek se s vámi loučí Dominik Port a končí taky odpoledne plné osmdesátek na Signál rádiu. Ale budeme pokračovat dál, protože po celé od 6 do 7 vás tady čeká Martin Hovorka s dalším dílem jeho pořadu Signály světový hitparád, takže určitě si je nenechte ujít. No a po 7 startuje naše 80s party Signál rádia, která bude plynout až do samotné půlnoci, takže to tady hezky roztančíme, takže se taky jako rozjeďte klidně do plné polní, je sobota večer, takže co jiného byste tak mohli dělat, určitě teda je spoustu variant, ale budeme rádi, když budete v naší společnosti. Já se na vás budu opět těšit za 14 dní, no a do konce hodiny tady mám pro vás ještě Madonu, Elány a nebo taky skupinu Erasure.

0: Belinda Carlisle těsně před 6. večerní vystřídá tady u nás další krásná žena, Lucka Koldová, s dnešními posledními zprávami. Bohužel je to tak a já vám povím dnešní poslední aktualitky z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Pražský okruh hlásí na 21. kilometru směrem na Modletice srážku osobní auto s motorkou, takže to mějte na paměti a na Bělohorské v Praze se připravte na nehodu osobáku s autobusem. Tak to je pro tuhle chvíli z dopravy všechno a já vám přeji pohodovou jízdu, ať jedete kamkoliv.
1: Když slyšíš to,

0: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Hudba se na chvíli odmlčila, aby dostal prostor přehled událostí. Pohodovou sobotu 18. července vám přeje Lucie Koldová. V obchodech na Trutnovsku se objevují neplatné 50-eurové bankovky, před kterými varuje policie. Nejedná se o klasické padělky, ale o bankovky, které nejsou platným platebním prostředkem a nemají být v oběhu. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázeny nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Kouř z kanadských lesních požárů se má podle amerického prezidenta Donalda Trumpa promítnout do výše amerických cel na dovážené zboží. O konkrétním navýšení prezident nemluvil, protože způsobené škody označil za nevyčíslitelné.
0: Co se děje v regionu?
2: Společnost China Airlines už 3 roky zajišťuje letecké spojení Prahy a Taipeje. Od začátku srpna se k ní přidá také tajvanský dopravce Starlux Airlines, pro kterého to bude první spojení s Evropou. Létat bude s Airbusem A350 se 306 sedadly 3x týdně, vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Od října pak zvýší frekvenci letů na 4. Přidá let v pondělí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistka Marie Bousková vyhlíží start turnaje WTA v Praze, kde bude od příštího týdne obhajovat titul. Letos má o to větší motivaci, že se domácí akce bude nově hrát na pražské Štvanici. Přesun soutěže z areálu Sparty uvítala a označila ho za historický moment.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost. Během dne se místy přechodně vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů. V neděli bude zpočátku polojasno. V západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm a místy bouřkami i silnými. Odpoledne od západu ubývání srážek a nejvyšší denní teploty v západní polovině 17 až 21 stupňů. Jinde v Čechách 21 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů. Tolik k počasí i přehledu zpráv. Užijte si zbytek soboty a zůstaňte naladěni s námi.
0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
3: Dámy a pánové, milí posluchači Signál Rádia, pojďme se právě teď společně vrátit do času velkých účesů, barevných sak, synťáků a také nezapomenutelných melodií. Je tu opět čas na hodinu muziky z 80. let, kdy hitparádám královaly skutečné světové hvězdy a také písničky, které dodnes roztančí každý taneční parket. Takže se pohodlně usaďte, nebo třeba pevně chyťte volant, pokud posloucháte v autě, zesilte si repráčky a pojďme si společně připomenout ty největší hity 80. let. I když má to jedno drobné omezení pro těch následujících 60 minut, já vám budu pouštět písničky z 84., protože přede mnou je kompletních 10 míst top 10 amerického singlového žebříčku, tak jak tato hitparáda vypadala v druhé polovině července 84. roku.
0: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
3: Vaším parťákem pro následující hodinu na Signál Rádiu je Martin Hovorka, přeji hezký večer. A tohle už je Elton John, který v 80. bez boa kolem krku neudělal ani krok. 10. nejúspěšnější písnička amerického singlového žebříčku Sad Songs.

Přestože se tato píseň jmenuje Sad Songs, tak má překvapivě optimistickou a energickou melodii. Elton John chtěl prostě vyjádřit myšlenku, že smutné písničky nám často pomáhají překonat těžké chvíle. Text k této písni pomohl Eltonovi napsat jeho dlouholetý spolupracovník, který stojí za většinou Eltonových největších hitů, a je to Bernie Taupin. Tak a tady už je další písnička, už pod námi bublá Madonna, protože i ta ve 84. roce měla v americkém singlovém žebříčku píseň a právě teď jsme na 9. místě a to bodovala Borderline, skladba, která slavila úspěch přesně před 42 lety. Tady je Signál Radio, hezký večer.

dnešní díl Signálu světových hitparád z roku 1984 a to je rok, kdy Madonna odstartovala cestu mezi největší popové hvězdy světa a právě toto byla píseň Borderline, se kterou se Madonna dostala do první desítky americké singlové hitparády. Úplně první skladba, se kterou se to Madoně tenkrát povedlo. No a najednou celý svět Madonu vnímal nejenom jako taneční hvězdu, ale i jako zpěvačku, která umí uspět v mainstreamovém popu. Tak to jen tak jako na okraj k Madoně a k písničce Borderline. Máme tu americký singlový žebříček, ale budeme z něj občas utíkat v průběhu dnešního večera, zejména k nám do Čech, protože v roce 1984 se na filmových plátnech objevil první díl trilogie Slunce, seno. Byly jahody. Slunce, seno, jahody. Měli premiéru tenkrát. Bylo to teda až vlastně po prázdninách. To je zajímavý, že to načasovali až na 1. září, tu premiéru. Ale prostě 84. rok, ten se zlatým písmem zapsal do historie kinematografie právě ve spojení se Slunce, seno, protože tento film jako geniálně, jak scenáristicky, tak režisérsky zajistil Zdeněk Troška. A my mu v této hodině zavoláme. Pozor, my budeme Zdeňka Trošku v této hodině volat. Trošku si s ním popovídáme, ale ještě předtím bych tady pro vás měl Michala Penka, protože jeho píseň se objevila ve 84. roce právě ve filmu Slunce, seno. Škoda, že tehdy nevyšel soundtrack, protože těch melodií ve Slunce, seno, jahody bylo opravdu fůra a jedna z nich se jmenovala Hlaď mě. Prosím tě, hlaď mě. To si možná vybavujete. Tak pojďme na ní.

prosím tě, hlaď mě, promiň, jsem na dně, zůstal jsem sám a sám, hlaď mě.

0: Písnička z filmu Slunce, seno, jahody zněla tam takhle jako v povzdálí v jedné ze scén Hlaď mě a Michal Penk. A já jsem, přátelé, si uvědomil, že kdysi dávno, je to teda strašně dlouho, co tady se mnou byl Michal Penk na rozhovoru, povídali jsme si v signálech světových hitparád o písničkách z 80. let, tak jsem si říkal, že bychom si mohli tento moment připomenout v našem dnešním vysílání, když už jsme si tady toho Michala Penka hráli. Michal Penk, dobrý večer.
1: Ahoj, čau.
0: Michale, my tady na Signálu milujeme 80. Hrajeme pecky z 80. let. Jaký jsou pro tebe ty stěžejní interpreté, nebo dokonce třeba nějaká pecka z 80., která fakt tě baví?
1: No tak jestli můžu být vyloženě o písničkách, tak Wild Boys, Duran Duran a Tears for Fears Shout, David Bowie, China Girl nebo Let's Dance prostě. No a ještě vlastně Visage, Fade to Grey.
0: Tak tohleto jsou, přátelé, největší hity z 80., které byste jistě našli v nějakém seznamu největších hitů u Michala Penka, u něj doma v Discmanovi, třeba na kazetě, ve Walkmanovi.
1: To, ano, já mám všechny ty kazety ještě v krabici.
0: A měl jsi Walkmana nebo Discmana?
1: Měl jsem první Asahy, co se tady prodával, a pak jsem měl samozřejmě od Sony, že už takový od toho Dolby a turbo sluchátka, všechno jsem to měl.
0: Přátelé, to jsou super vzpomínky na dobu dávno minulou. Michal Penk, děkujeme. Tak a tohle už je Tina Turner. Nechci říkat tvoji přezdívku, protože se mi to k ní nikdy nehodilo. Jí bylo 40, 45, mladá ženská to byla. A oni už jí říkali, přezdívali roková babička. A to nikdy nechápal proč. 45, žádná babi, že jo?

Love, Got to Do With It. Tina Turner z počátku této písni vůbec nevěřila, považovala ji za až příliš popovou. Nakonec se z této písničky stal největší hit Tiny Turner. Wow. Je zajímavé, že když Tina zpívala tuto píseň, bylo jí 44 let a málo kdo čekal, že ještě ovládne světové hitparády. No a výsledek ten byl úplně geniální, protože se jednalo o jeden z největších comebacků hudební historie a hit, který dodnes nezestárnul. Že prostě Tina se ve 84. roce pokusila o comeback a vrátila se a vlastně zpívala až do své smrti. Pořád byla úspěšná v 80. v 90. i po roce 2000. Tenhle frajer je taky úspěšný dodnes. Billy Idol.

0: Pokud je vám jako mě 42 let letos, tak právě teď posloucháte písničky, které se hrály, když jste se v roce 1984 narodili. Máme tady americký singlový žebříček, tak jak vypadal před 42 lety v druhé polovině července roku 1984. No a postupně se propracujeme až k prvnímu místu. Před okamžikem tady byla Tina, What's Love Got To Do With It, teď Billy Idol a jeho Eyes Without A Face, což je písnička, která se tehdy umístila na 7. místě amerického singlového žebříčku. No a přátelé, evidentně naše posluchačka Maruška poslouchala před týdnem, protože mi tady napsala zprávu na můj Instagram, napsala mi hlavně nezapomeň říct o té přezdívce Billyho Idla. A já jsem to tady skutečně před týdnem sliboval, že až si dnes budeme hrát písničku Eyes Without A Face, tak vám řeknu, jakou přezdívku nebo jak se Billy Idol dostal k té přezdívce Idol, Idol. Jo? On ji získal už na základní škole, když mu učitel napsal poznámku Billy is Idol. Billy je líný. Jo? A on si to slovo Idol Idle, psáno Idle, upravil na Idol a tak vzniklo jeho umělecké jméno. Takže líný Billy. Tak by se to dalo vlastně jako přeložit, ale Billy Idol rozhodně není líný, protože udělal mraky songů a vlastně dodnes vystupuje ve Velké Británii. Tak jsme rádi, že jsme ho tu měli jako vzpomínku na rok 1984. Za malý moment budeme volat Zdeňka Trošku, protože ten ve 84. roce měl venku film Slunce, seno, jahody. Ale než to číslo vytočím, tak vám zahraju další úspěšný hit, který bodoval v hitparádách přesně před 42 lety. Time After Time a Cyndi Lauper.
1: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád.

0: Další prázdninový hit roku 1984 za námi, Cyndi Lauper a Time After Time. A mnozí kritici hudební se shodují, že se jedná o její nejúspěšnější a největší hit. Tak, Time After Time a Cyndi Lauper. No a přátelé, Zdeněk Troška a vlastně celé Česko, Slovensko se o prázdninách 84. roku těšilo, až se v září dostane do kin první díl trilogie, i když tenkrát ještě nevěděli, že to bude trilogie, tenkrát měli připravený ten první díl Slunce, seno, jahody. A tím, že to bylo úspěšný, tak pak došlo i na dvojku a na trojku, na facky a na erotiku. Ale to bych jako hodně předbíhal. Každopádně, já nevím, jestli jste si to někdy všimli, ale v těch filmech Slunce, seno nikdy nebylo ošklivo. To si zamyslete, na všechny ty scény si jako teďka projďte hlavou, ale tam všude svítí sluníčko. Taky asi proto Slunce, seno. A já jsem si jako vždycky říkal, že kdybych dělal rozhovor se Zdeňkem Troškou, že bych se ho na to zeptal, jestli měli štěstí na počasí, anebo jestli nějakým způsobem museli přehazovat natáčecí dny, aby zkrátka ten film byl natočen za hezkého počasí. Takže přátelé, mám nápad. Zavoláme Zdeňkovi teďka. Zavoláme Zdeňka Trošku, zeptáme se na to. To mě zajímá. Tak, jestli nám to vezme, ale Zdeněk, že jo?
1: Ano.
0: Dobrý den, u telefonu Martin Hovorka, mluvím s panem Troškou.
1: Ano, u telefonu.
0: Já vám volám ze Signál rádia, měl byste, dejme tomu, dvě minutky.
1: Ano.
0: Mluvím teďka do rádia o tom, že ve Slunce, seno vždycky bylo krásný počasí. Řekněte mi, napadla mě otázka, měli jste někdy vůbec ošklivo, když jste natáčeli Slunce, seno?
1: No jistě.
0: Protože v tom filmu vlastně člověk má pocit, že je jenom hezký počasí, že vám to počasí buď to vyšlo, anebo jste na něj čekali.
1: Čekali. Třeba můžu říct, že když jsme točili pohádku Pekla štěstí, tak to bylo nejhnusnější a nejdeštivější léto od stvoření světa. To bylo strašné, protože to nemohli natočit. Pořád lilo. Já jsem dokonce mnohé scény, které byly původně ve scénáři psány ven, na hrázi Vníka nebo na Palouk, tak jsem přepisoval dovnitř, upravoval, aby se to vůbec mohli natočit.
0: A když jste točili Slunce, seno, tak to byly jako letní takový ty léta opravdu, že bylo hezky, anebo jste museli počkat a přehodit to natáčení a tak dále?
1: Tam jsme měli většinou krásný počasí, to nás pán Bůh miloval, jak se říká, ale jako taky jsme museli čekat, až vyleze sluníčko. Natřičili jsme to pod mrakem, pak jsme seděli a čekali jsme, až vyleze slunec. No a natočilo se to.
0: Tak já vás nebudu dát zdržovat. Díky moc jen tak za takovýhle krátkej pozdrav a ať se vám daří. Díky, hodně zdravíčka přem.
1: Je to krásný, je to krásný, všecko.
0: Naslyšenou.
1: Naschle.
0: No vidíte, milí posluchači, to byl Zdeněk Troška. Jsme si připomněli atmosféru Slunce, seno, tak dáme si ještě jednu písničku. Také je z roku 1984, což je ten náš dnešní rok. A taky zazněla ve Slunce, seno, jahody. Petr Kotwald, Standa Hložek a jejich V pohodě, tam v tom filmu, to tam v pozadí.

0: Mám takovou parafrázi na tuto píseň. Když budete poslouchat Signál Rádio, tak budete v pohodě, v pohodě.
1: V pohodě, v pohodě.
0: Tady jsou signály světových hitparád, 5 největších hitů amerického singlového žebříčku za malý moment.
2: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let. Signál Rádio, posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: Tady je Signál Rádio a pojďme si společně dát pátou nejúspěšnější pecku před 42 lety. Reflex a Durani.

Simon Lebo na Duran Duran. Durani byli označováni za Beatles 80. let díky obrovské popularitě mezi fanoušky po celém světě. Tak každopádně tohle byla první hitovka, první hit, který se od Duran Duran dostal na první místa světových hudebních žebříčků, písnička Reflex. Vy jste slyšeli vlastně až remix, protože ta původní verze zněla poměrně odlišně, nebyla nějak zajímavá, spíš dokonce až tuctová. A teprve remix slavného producenta Neila Rodgersa dal této písničce takový charakteristický taneční zvuk a ten z tohoto hitu udělal světovou extra třídu. Takže Durani a Neil Rodgers a písnička Reflex a v druhé polovině července to bylo páté místo amerického singlového žebříčku. Pomalu stoupáme výš a výš, dáme si teďka zpěvačku, dáme si Lauru Brannigan a já věřím, že vám písnička Self Control udělá hezky, že se potěšíte a třeba si trošku zatancujete při poslechu Signál Rádia, kde hrajeme ty největší a nejlepší osmdesátky. Tak užívejte poslechu.

Self-control, tak to je anglická verze původně italské skladby, kterou zpíval jenom o rok dříve Ital jménem Raf. A právě až verze od Lori Branigan, tak ta z této písně udělala celosvětový megahit a dokonce v mnoha zemích překonala popularitu původní nahrávky. A já jsem si říkal, že málo se to ví, jak zní ta původní verze písničky Self Control z 83. roku. Ital Raf. Typická letní písnička. Jak tam šumí to Středozemní moře. Tohle už zní jak Mejdan někde v Sanremu po půlnoci. Teď mě napadá, proč ten Ital zpívá anglicky, když on to mohl přece zpívat v italštině tu písničku. Pojďme to přetočit na refrén, já tu kazetu přetočím, počkej, takhle, máme refrén.

0: Takže originál písničky Self Control z 83. roku, ale ta verze, kterou známe, ta je až od Lori Brennigan ze 84. Signály světových hitparád. Dobrý večer.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: A tohle už je píseň, kterou proslavila Láska nebeská, film z roku 2003, jak ten Hugh Grant v roli britského premiéra tam běhal po tom schodišti a tancoval, když tam v pozadí hrála tady ta písnička. Pointer Sisters a Jump na Signál rádiu.

Jump. Když v roce 1984 zaznělo Jump, tak málo kdo tušil, že se z této písně stane jedna z největších tanečních hymen 80. let. Hymen, to je divný slovíčko. Pointer Sisters tady s tou písní dobyly hitparády po celém světě. Energie funguje dodnes tady z toho hitu. A to si představte, že tady ta písnička byla původně nabídnuta úplně jiné kapele, ale nakonec se jí ujali právě Pointer Sisters a udělali z ní světový hit. Uf, ještě, že se tak stalo. Tady jsou signály světových hitparád, hrajeme si 10 největších hitů tak, jak se umístili v americkém singlovém žebříčku na týden přesně před 42 lety, tedy v červenci roku 1984. No a nás právě teď čeká píseň, která vznikla na žádost vydavatelství. Vznikalo totiž album Born in the USA od Bruce Springsteena a oni potřebovali silný hit. A chtěli, aby byl i třeba trochu jako krape taneční. Tak se podařilo dát dohromady Dancing in the Dark, písničku, kterou zpíval právě Bruce Springsteen a dokonce jeden z nejúspěšnějších singlů jeho kariéry.

Nedávno jsem viděl dokonce i videoklip k této písni a tam je zajímavý moment, kdy si vlastně Bruce Springsteen na pódiu vybírá z publika mladou faninku. A ta faninka, tak to byla neznámá, tehdy neznámá Courtney Cox. Jo, americká herečka, která se proslavila hlavně v 90. letech. Tak ona si zahrála už ve 84. roce, a to v klipu písnice Dancing in the Dark od Bruce Springsteena. Druhá nejúspěšnější skladba amerického singlového žebříčku v červenci roku 1984. Nás čeká ještě jednička, první místo, ale až za malý moment, protože já to teďka trošku napnu, dáme napínáček. Dáme si totiž ochutnávku z dalšího dílu Signálu světových hitparád, protože už za týden nás čeká pohled do německého singlového žebříčku z 85. roku. A tohle jsou a budou hrát za týden taky Moti Special.

Toto je písnička, která připomíná zlatou éru diskoték 80. let. Multi Special měli vlastně jednu velkou hitovku, takový One Hit Wonder. A teda písnička bodovala v 85. roce. No a do 85. roku, do německého singlového žebříčku z této doby, se mrkneme v dalším díle signálu světových hitparád. Tohle byla ochutnávka. Když je to budeme vysílat v sobotu od 6,

0: anebo ve středu od 21 hodin. Takže sobota 18. hodina, středa 21. hodina, to je repríza. No a to jsou okamžiky, kdy se můžeme slyšet na Signál rádiu.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Dnes jsme v roce 1984, americký singlový žebříček, který teďka doklepneme, jinak když jsme v těch Spojených státech, tak tehdy byl americkým prezidentem Ronald Reagan. Také se ve Spojených státech konaly letní olympijské hry. Do kin přišel film Ghostbusters a společnost Apple představila počítač Macintosh. Tak to je jen tak jako namátkou 84. rok, abychom byli v obraze, abychom to nějak zařadili to celé. No a před námi je ta nejúspěšnější písnička měsíce července roku 1984. Takže kdo z vás se narodil v červenci, o prázdninách před 42 lety, tak se vlastně mohlo stát čistě teoreticky, že jak jste byli v té zavinovačce v té porodnici, tak vám tam někde hrálo z repráku When Doves Cry. Samozřejmě v Československu to asi úplně jako neklaplo, ale... Tak dáme si princátko, protože Prince byl úplně the best tenkrát v červenci 84 s písní When Doves Cry. No, když zaznělo z repráku tato melodie, tak bylo jasné, že Prince není jen další popová hvězda. Takže vítěz amerického singlového žebříčku Prince a já se těším za týden.

0: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
1: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
0: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online
1: na signalradio.cz.

novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Radio.
1: Signál Radio. Jste na správné frekvenci ve správném čase.
2: Noční proud.

správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud.

0: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.